Letting go.

راديو.

am that Scott shall get. Them that's not shall lose.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Užij si večer s rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

where you are tonight, huh? Well,

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Jo, tak co, miláčkové, ahoj, ahoj, jak se daří? U mikrofonu je MC Marky a právě jste si naladili, co? No přece Black Eintopf, wow! Program, který je tady jednou za 14 dní. Hrajeme černou muziku, hrajeme 10 deka taneční hudby. Funky, soul, jazz, rock and roll. Jste připravený? Tak co? Já teda rozhodně jo. Vzal jsem velký, velký černý hrnec a napráskal jsem o téma nejlepšíma indiciema. No tak pojďme!

Slunce svítí a to se Marvi líbí. No jasně, já jsem totiž funky, funky, funky man. Mám rád všechno, co je barevný. A doufám, že i vy. No tak jo.

Oh, brada, no, takže si pěkně udělejte místečko, protože dnes se bude tančit absolutně všude. A jako vždycky, na začátku si dáme nějakou funkovou vypalovačku. Projedeme 90., 80., 70., 60., 50., 40., 30. let a jako vždycky.

brada. Jo, od Máku se tedy hlásí jako vždy Beanimu s černým srdcem, já jsem MC Mark a začínáme pěkně z Ostra. Tak pojďme na to, dáme funky záležitost Fluxismus, to je přesně název tady toho seskupení a jejich skvělý věci. Volme doprava jako vždycky, protože dobrá muzika se pouští vždycky pěkně na hlas. Wow, tak jo, are you ready? Já teda rozhodně jo. Black Eintop startuje.

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Tak tuhle tu hudbu máte prostě rádi, jako já. Bylo krátký jaro, teď máme léto, přichází Emerald Carol. Zdá se, že vždycky tady hrajeme nějakou swingovou záležitost, ale tentokrát si dáme nějaký elektrosvinčík. Haha, co vy na to? Pěkně si bohákněte, vemte si pořádný bodky a vyvnezete se drahé polovičky tanci. Oh, oh, swing time. Haha, začíná druhá věc na našem skvělém pořadu. No

swing, swing, swing time. Swing, swing, swing time. Swing, but a swing. Oh, takže se hrajeme skvělý. Oh, skvělý single Caro Emerald. A já vám říkám DJ, DJ, hrej mi. Rock and roll Christopher Montez. Hey baby. Oh, další single. Mám tady hudby ranec, ať je hudby džungle. Oh, ať je rock and roll říční tanec. No tak pojďme na to. A proč říční tanec? No jasně, protože tahle ta pecka tam zazněla. A my si dáme ve skvělém remixu od Senior Citizens. Oh, dobrá věc, dobrá jízda. Všechno se tady chvěje a všechno tady tančí, takže pojďme na to. Baby, baby nebude sedět v rohu. Tak jo, ahoj.

0: that.
1: What you say to me, boy?
2: Pa-pa-ra-ba-ra-pa-pa-pa-pa. No tak co, od o rock and roll music jsme se ani moc nezdálili. No těpic, hraju ze soundtracku The Twins, uf, To Life Groove, zprostý jako dlažiči, hip-hopu draziči. A v singlu Jak je ty jak, a my pokračujeme dál, protože my hrnci je stále dobrá hudba, prostě dance, funky, soul, jazz, rock and roll, prostě všechno za těch 120 minut si zahrajeme. Teď si hrajeme nějakou jazz funkovou záležitost. Něco vám povím, kdo není funky, jako by nebyl. A to jste rozhodně vy, protože vy nás posloucháte a my vás máme rádi. Radio B, kdo to ví? U Micro je MC Marky.

Barapá, přesně takováhle hudba patří do našeho mixu a něco vám povím, jsem jak rozjetej vlak. V rytmu 90. přichází Rude Boy Rock, to znamená, že tady máme nějakou 90. záležitost, pěkně dancovou, zvýším tlak, zvýším hlavně pěkně úroveň a zvýším frekvenci tance. Pojďme na sál, pojďme na taneční parket, protože mám tady bezva hudbu, trošičku šílenou, ale přesně o to jde, protože my tady fakt nehrajeme nic normálního.

0: Wow, tak co lidičky, pěkný vetro a doufám, že se pěkně potíte. Tančíme, tančíme, nedřímem. Vysíláme pod dřípem z Roudnice, ať žije naše partička. Poslouchá nás Hanka, Jana, taky Martička. Ho, a já se tady pěkně rýmuju a stále zůstáváme na úrovni 90. let. Strides the number one, ho. Další vyvoněná záležitost. Trochu dancu, trochu jazzu. Přesně takhle to tady servíruju a doufám, že vám to chutná. Uha, tak pojďme na to. Vytáhněte repráky pěkně do svých oken a ukažte sousedům, zač je to loket.
1: Touch me slowly. Hold it, let's go straight to number one.

0: number one.
1: No tak jo, z 90 se dostáváme postupně dál, bez vady hranatý hlavy, je tady styl zvaný New Jack Swing, a tak pojďme na to, trocha breaku, ty bejku, ven si žvejku a pojď tančit, kámo, zapomeň na to, co jsi zdy pil, tohle si přesně byl, jo, New Jack

Jo, a stále to tančí, dámy a pánové, tohle to byl styl zvaný New Jack Swing, lidi jako Kid and Play, Bobby Brown, Janet Jackson a jiný mágové. Dámy a pánové, bez hudby hrneček, já jsem MC Mareček, přidám trochu saxofonu, zdravím vás od mikrofonu, pokračujeme dál a já servíruju další pochoutku v rytmu 80. let a možná trošičku i 90., ale stále pokračujeme dál, znáte tenhle rytmus? Funky drama, no jasně, James Brown, tentokrát pod taktovkou Candy Dolfer, salba Sax and Go Go. Tak pojďte a taky pojďte Go Go, my jsme totiž všichni Go Go.

Noiasnje, saksofon jak má být. No jo, Candy Dal for Maceo Park, Fred Wesley, někdo jiný než známá dechová sekce pana Prince Funky Funky. Přichází Shotgun, tanečního parketu je on pán, udělá z vás Janky, disco funky, přichází sedmdesátky. Šprýmuju, v éteru rýmuju a jdeme dál. Přichází další, tentokrát funk soulová záležitost roku 1979. Midnight Breakdown na Radio B. To se mi to líbí, jako vždycky. Jednou za 14 dní živá show a pak v prevedených opakování. Doufám, že jste OK, protože já jo.

No tak jo, dámy a pánové, s Shotgun jsme prolomili blokádu. Další dekádu a jedeme dál. Přichází Carol Williams, Love is you, láska seš ty, ty to budeš platit. Wow, rok 1977, přichází skvělá záležitost. Pojďme na to, lidičky, doufám, že vás to baví. Takže zase další dva roky zpátky. Prima hrátky, funky, funky. Aha. Já se funky man.

No tak co, borkyně a borci, vařím ve svým hrnci, oh, mám tomu sklony. Na kalhotek zvony a my pokračujeme dál. Tak tohle to byl skvělý Carol Williams pro rok 1977 a zdá se, že si ty sedmdesátky ještě trošičku užijeme, protože vždycky tak trošičku proletíme, ale teď si dáme další záležitost. Je tady 50. minuta první poloviny našeho programu a doufám, že se vám to líbí. Znáte tohle ten samplíček? No jasně, Mr. Guru, Kickstar, the OGs. What they want.

No jasně, ladies and gentlemen, stále posloucháte Radio B. Jasně, jasně, máme rádi slaný masný, to, co je nám v hudbě jasný. A že jsme nároční, přichází kousnutí žraločí Shark Bite. Oh, all right, pecka z roku 1975 a s ní Tony Camello z Bazooka. Takže si dávejte pozor, když uvidíte ceduly Dangerous Shark, tak tam rozhodně nechoďte a nechoďte tam plavat. Mohlo by se vám něco stát, ale na naší stanici se vám rozhodně nic nestane. Možná vás to vyzve k tanci. Tleskáme na druhou, tančíme, šídíme a posloucháme nejlepší pořad na celém světě.

tak jo, dámy a pánové, zdá se, že první polovina našeho skvělého pořadu právě odbyla a my pokračujeme dál. Basa začíná dunět a horší se nám zvuk. Je mi to fuka, jsem přerostlý kluk. Miluju hluk, hurá, když basa bublá. No dobrá, hudba geta, tak to hrajeme tady stále. A my si dáme poslední věcičku, která pomalu, ale jistě dostává opět do další dekády. Slyšíte to? No jasně, začíná tady období poctivýho funky music. Jasně, doba Jamesa Browna, kterého si rozhodně dneska pustíme.

Tak jo, a zdá se, že tady další dekáda, jak jsem slíbil, jsme v 60. letech. Tak tohle to byl z pecka od Manu Dibango, African Pop Session. A tím se uzavřeli 70. léta. A já to vím, přichází Bugo Slim, tančím, trochu se potím, snad něco schodím, jo. Možná tak nějaký věci z místní poličky. Pokračujeme dál. Ortodoxní funky. Hej, mám to rád. 60. léta. Yeah. Ale tentokrát trošičku volnějším rytmu. Přesně tak. Někdy je to našláplý, někdy je to pomalý, ale vždycky je to naprosto super.

No tak jo, zdálo se, že to, jako by to trošičko usnulo a teď jsme to pěkně rozjeli. Tak tohle to bylo I Turn You One Latin Breed v rytmu se houpu, pěkně se v tom koupu. Jsem pod tlakem, projedeme se nočním vlakem a když je přijede černý vlak, tak to znamená, že přijede lokomotiva jménem James Brown. No jasně, noční vlak v rytmu rock and roll music, trochu soulu, trochu funky, tak byl JB. Yeah.

No tak tohle to byl král zvaný James Brown. A doufám, že se bavíte. Rádio B, u známých ladíte. Snad nějaký holky na tohle to zbalíte, anebo uslyšíte, asi trapnej, asi starý a marnej. No jasně, stejně skvěle jako tahle ta muzika. My pokračujeme dál. Přichází Pony Time a zdá se, že tady Mr. Rock and Roll.

Oh baby, baby, baby, zdá se, že posloucháte Black Eyed Peas a rozjíždíme tady 50. léta. Pony time, baby, baby, dobře je mi a pokračujeme stále dál v období, kdy se ženský uměli oblíkat a byly skvělý káry, jako například Fort Crown Victoria.

No jo, tak se zdá, že jsme se opět trošičku posunuli ze skvělý rock and roll music do Rhythm Blues s Leslem Robertsem. To znamená, že teď jsme si zahráli první polovinu 50. a polovinu, určitě jistě se dostaneme opět dál. Když poslouchám tuhle hudbu, jsem blázencem clown, protože přichází další adept nebo adeptkyně Ruth Brown. This little girl's gonna rockin'. Pojďte na to.

Tak, no jo, tak co tu muzika, tete? Hraj černou hudbu, vyhýbám se politice, hraju swing z období prohibice. Sice trochu kalím, ale snad vás trochu bavím, pokračujeme dál. Stále 30. léta, stále swing time na Radio B.

Wow, no tak co tomu říkáte, jak servíruju to nejlepší, co jsem tady zmixoval a pouštím to do celého éteru. Hrajeme si swing, co hraje kolega Jinčík a pokračujeme dál. Tento měsíc si musíme připomenout jednu věc, narození skvělého jazzyho muzikanta Milese Davise, člověk, který podle mě zasáhl do černé muziky absolutně nejvíc a byl to skvělý progresivní člověk. Pokračujeme dál. Tohleto venu všem jazzmenům, který se na ní vzpomněli. Out of this world.

0: No jasně, tak teď jsem hrábnul pěkně hluboko ve svým hrnci, ale tak to má být, taleca show má být pěkně barevná, každý ať si v ní najde to svoje, takže ať to je Miles Davis, Johnny Coltrane, Count Basie nebo Miller Glenn, na řadě už čeká Wu-Tang Clan, jako díra v ledu dojde k velké změně, tak pojďme na to, Wu-Tang Clan, to znamená parnička rapových maniaků z 90. let, a 36 komnat, tenkrát mi bylo 18 let. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, netopíři.
1: Yeah. The Wu-Tang Clan.

No tak, co tomu říkáte? Já říkám, že jo, mám stále rád tuhletu parničku Wu-Tang Clan a pamatuju se, že když mi švagr namaloval moje první tečko Wu-Tang Clan, známýho netopíra, 95% Čechů mě říkalo, hej kámo, ty máš rád Batmana? No prostě nikdo to tady neznal, tenkrát to bylo, ale hodně, hodně underground, ty časy jsou zaplať pámbu pryč a my pokračujeme dál, že máme tyhle ty možnosti. Dáme si další rapovou záležitost. Mám rád rap 90. let.

ladies and gentlemen, a máme tady poslední půl hodinu našeho baradu. Hej, DJ, hrej Černej Prej. Hej, hybábu, rej, stále žiju, když hraj hryu, been doing this. Au, takže skvělá hip-hopová nálada v rytmu 90. let. A my stále ještě pokračujeme, přichází těžkotonážní M.O.P. PG Building, au. Takže tohle bude hodně ostrá jízda na Radio B. M.O.P.

Oh yeah, šlape to jako blázen. No, je tu liga, MOB, niga. Pokračujeme dál. A je flora, flauna. Já mám zase chuť si dát jednou Jamesa Browna. There was a time ve skvělým remixu. To znamená stará věc a pěkně moderní zvuk. Jsem prima kluk a zdravím

I love the rhyme. No crime. Všude se to klepe, ve sklepě, in the basement. Přichází další jams, tentokrát etá prima tetá sní Sugar Pipe de Santo, in the basement, opět se skvělým remixu. A já vám bohužel musím oznámit, že do 15 minut tato show bude končit, co se dá dělat. Ha, tak pojďte, ještě to rozjedeme, in the basement, takže to znamená další skvělá věc po taktokou Senior Citizen. Mám to rád, stále se to vrací ke kořenům a ty jsou pěkně černý.

Jo, jo, co se to děje? Hey man, in the basement, je tady léto, léto nádherný, zůstaň tady s náma dlouho dní, protože funky není ho milujou, ho. Takže tohle to byla skvělá Etta James, Sugar Pie, The Sando. Jo, a my pokračujeme dál, protože už tady máme poslední 13 minut. Páni, we decide forget, tak tohle to je skvělá, skvělá věc. A já tam ještě šáhnu do toho svýho I'm top through pro nějakou vychytanou záležitost. Co vy na to? Love is here today and gonna tomorrow. Ještě trošičku stále soul music, nebo neo soulu. Tak pojďme na to. Pozdravuju každýho šmoulu. Modrý, žlutý, černý, bílý. Tahle ta hudba se vám líbí. Radio V. Tleskejte, křičte a říkejte Black Eyed Peas.

Tak jo, láska je tady a ještě 10 minut tady s náma zůstane, než přijde další DJ. Takže jo, od mikrofonu pozdravuju v Londýně, New Yorku i Oslu. Odejte se gospelu, dámy a pánové, přichází Glenn David Andrew a věnuje svůj věcičku jedno dost důležitý osobnosti. Haha, synu božímu, co to znamená? Radostná zpráva na Rádiu B a my budeme končit ve stylu gospel music. Hallelujah!

Glory, Glory, Alelu. Posloucháte stále Radio B a je tady jedna z posledních věcí, které ještě do éteru vlastně vůbec můžu pustit. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, swing, hráli jsme prostě úplně všechno. Dámy a pánové, děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Já jsem tady rýmoval, šprýmoval a doufám, že vás to bavilo. Za 14 dní si můžete opět ve stejný čas pustit Radio B, uslyšíte živou show, anebo pak v pravidelných v opakování. Takže mějte se krásně, buďte funky, buďte radostní, smějte se na celý svět, protože je to vážně potřeba. Tak jo, Walk in the Jerusalem, mějte se krásně, dobré ráno, dobrý den, nebo dobrý večer, ahoj, přichází Eva Olmerová, Black Eintopf, ahoj.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B. It's so pointless. It is. And I find that humble.

0: it on my Mike Larson.
1: Good times.
2: Radio B. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Rádiu B.
1: Pokud máte nějakého kamaráda, tak mu třeba můžete věnovat tady tuhle písničku, takovou krásnou zmínku o tom, jak je kamarádství krásný a důležitý v životě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: 96 shit.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Radio B.
1: Donald Leese byl legendárním americkým folkovým zpěvákem a aktivistou za lidská práva. V jeho 81 letech nás minulý rok opustil a my si na jeho vzpomínku pustíme na Bčku jeho letní a velmi pozitivní hit Today Won't Come Again. Tohle je kousek Ameriky na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hity, které znáte právě teď

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

americká formace Four Knox Five přichází se singlem Inside. Na této skladbě spolupracovali s rapperem říkající si Asheru. Kvalitu této skladby posuďte sami. Slucháte Sebestřed na Bčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: Do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš rovný beaty na Béčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Rokuj s námi na Béčku.

Sebestre. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Starý, dobrý.

posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz. Nalaď svůj život na radiob.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé...
4: Pohodička z reggae na Bčko.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Radio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaší oblíbenou.
2: Exkluzivní. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzivní.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Read

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
5: Pohodička s reggae na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
1: Jsem byl malej, říkala mi naši, lhát se nemá, zdravit sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím, mám z toho

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Ola, ola, nazdar, bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko a momentálně hlavně fanoušky rapové muziky. Od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodina na Rádiu B. Já doufám, že se máte všichni fajn, že si užíváte už takového toho letního vibu, že se nám to pěkně rozjíždí, takže doufám, že jste naladěný na dnešní rapovou hodinku a společně se mnou si užijete dnešní výběr, který jsem pro vás připravil. Dneska si dáme klasický boom bap, jak jste zvyklí, spousta novinek, nějaký klasiky, nějaký ty rubriky, který máte rádi, prostě to, kvůli čemu si pořád boom bap pouštíte, takže udělejte si pohodlí a jdeme to rozjet. Jako první si dáme borce z Queensu z New Yorku, který mu je už 41 let, ale vůbec na to nevypadá. Je to týpek, který se říká Action Bronson. A musím říct, že tenhle borec mě moc baví. Přednedávnem vydal nový album s názvem Planet Frog a za mě velice povedený. No a právě z tohle alba si pouštíme první dnešní skladbu, která se jmenuje Olympic Wins Carter. Je to track s pěkně letním vibem, takže to nás naladí na dnešní díl pořadu Boom Bap. Pojďme na to. Boom Bap začíná. Já vám přeju příjemný poslech. Yeah.

Ladíš Bubeb na Rádiu Bčko, dohrála nám první petelice dnešního dílu Action Bronson a track Olympic Wins Carter. Za mě velice příjemná věc, takhle na začátek, velká pohodička. No a budeme pokračovat taky s pohodičkou, i když trošku už přitvrdíme. Zavítáme do Británie, čeká nás takovej vlastně nová krev britského underground rapu, který si říká Barry Darkley. Myslím si, že o tomhle borcovi ještě hodně uslyšíme. Díky takovýmhle lidem, jako je Barry Darkley, rozhodně underground má šanci znít v našich reprácích ještě pěkně dlouho. Takže pojďme na to, dáme si jeho novou věc s názvem One Two, kde se o beat postaral producent, který si říká Cass Beats, a za mě velice povedený spojení těchto dvou zabijáků. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Tak jo, dohrála nám další petelice dnešního dílu pořadu Boom Bap, tentokrát Barry Darkly a track 1-2, kde se o beat postaral producent Cass Beats. No a my budeme dál pokračovat týhle letní atmosféře v tomhle vibeu. Další věc, co nás čeká, se jmenuje My Moment. Tam se o beat postaral borec z Ohio, Slick Kruger, a na majku zazní hnedka dvojka borců, a je to Ski a alias Molombo z Německa. Za mě výborná věc, která se rozhodně hodí k letním dnům na pláži nebo někde u vody, k letnímu drinku. Prostě velká pohodička, pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

0: Mickey Blue, M. Dode, Steven B. a Tone Spliff dělali novou skladbu Williams for Hire a za mě vychytaná záležitost, která nesmí v dnešním boombapu chybět, tak pojďme na to.
1: Aha, see that title, thought you motherfuckers knew.

pro mě asi nejzajímavější, a to je nový album Rago Union, který se jmenuje Necorrectum, dlouho očekávaná věc a já jsem se na to moc těšil a musím říct, že mě to rozhodně nesklamalo. Kato prostě sází jeden bar za druhým a musím říct, že v tomhle z tom albu jsou slyšet neskutečný punchliny, takže Kato trošku přitvrdil. No a vybral jsem skladbu, která se mi líbí velice, tam jsou ty punchliny fakt jako extrémní. Track se jmenuje Aby bylo trapno, no já myslím, že Kato pěkně naložil a rozhodně to musí dneska zaznít, takže pojďme na to, tohle jsou Prago Union a Aby bylo trapno.

0: jedno. No tak co, bando, jak se vám líbí nový Prago? Za mě hodně v pohodě teda. Album Nekorektum rozhodně doporučuji poslechnout celý, my jsme si dávali skladbu, aby bylo trapno. Kato je prostě ďábel, tu češtinu, kterou on dává do těch textů, neumí nikdo jiný a je to prostě velký floutek. No ale nicméně já jsem slíbil, že si dáme 3 skladby z Čech, takže pokračujeme dál. Další, co si pustíme, je taky nová věc a to je Filip Konvalinka s DJem Fatem, který vydali nový album, který se jmenuje 2 mouchy jednou ranou, to rozhodně doporučuji taky poslechnout. My si dáme skladbu Starý psi, kde se na featu objevil taky Rest, který je vlastně mobil dlouholetej parťák DJ Fata. No a v téhle skladbě rozhodně je slyšet, že tohle spojení vždycky stálo za to, tak pojďme na to, skladba Starý psi, Filip Konvalinka, DJ Fate a na featu Rest.
1: Tak se nám konečně rozjeli mravky, drazí posluchači. Konečně přestalo chcát a foukat a vylezlo slunce a vy jste si naladili svoji vlnu, co vás zarozili, ať jste v zácpě, u plotny nebo v kanclu. To víte, Starý psi, klasická flow, rebeser, vítek, jasný postoj, Filipa Rest.

0: žádnej stres.
1: Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a my si právě dáváme rubriku Česká pecka, která dneska obsahuje tři skladby a jdeme s ní taky do finále, takže si dáváme poslední, třetí track Český pecky. Tentokrát to bude alternativní kapela Past. Vydali nový album Fotr, za mě velice povedený na začátku, první tři skladby jsou hodně bumbepový, takže to mě baví mega. No a já jsem pro vás vybral track Algoritmy, kde je taky DJ Maro a musím říct, že tahle věc mě baví mega moc a pojďme si poslechnout, co pro nás v dnešním světě znamenají Algoritmy podle kapely Past.
2: Yeah. Zase jsem si smazal IG, dopamin detox

A já musím říct, že všechny tři mě baví, bylo to povedený, já jsem asi nikdy nehrál v tomhle pořadu tři český skladby, takže taková menší premiéra, ale řekl jsem si, že tohle to prostě musím udělat. A myslím, že to byl správný krok, takže nakonec jsme si dávali kapelu Pass, DJ Maro a track Algoritmy a takový současný téma docela, no. Musím říct, že to docela vystihli. No nicméně, my se pojďme přesunout už do té

0: Soul Assassins 2, track Back Up of Me, kde se na majku objeví Buck 50, neskutečná petelice, kterou si dáváme právě teď v Bumbepu na Bčku, takže teď jdeme zase do starých vod klasického rapu, no a za chvilku si dáme rubriku Album, takže příjemný poslech i nadále a užívejte poslech.
1: Yo,
2: what's up, man?
1: What's up, boy, what?
2: Yo, why don't you hit me? Come up off this record, man. I got this heat, man.
1: Okay, let's lace it. All right. Down.

0: Ladíš Rádio Bčko a pořad Boom Bap. No a samozřejmě ani dnes nesmí chybět rubrika Album, kde si dáme dvě skladby z alba, který jsem pro vás vybral. Dneska jsem vybral borce ze Švédska a tím je Prop Dylan. Vybral jsem album, jeho nový album s názvem Soul Searching. Jinak taky Prop Dylan vystoupil letos na třetím ročníku festivalu Springfest v Litoměřicích, který pořádá Pepping Production. Já musím říct, že to byl povedený ročník. Prop Dylan tam zandal neskutečnou show. Tohle album jsem tam od něj osobně koupil, mám ho podepsaný a rozhodně doporučuji poslechnout. Spolupracoval na něm s borcem, který si říká Phil Tyler a je to pecka za peckou, když to jsou takový klidnější věci, rozhodně stojí za to si to poslechnout. Jako vždy jsem vybral dvě skladby, tentokrát to bude track s názvem Classic Record a druhej bude track s názvem Optimistic. Pojďme na to, rubrika Album v Boom Bapu na Bčku právě teď.
1: I just want to carry on the tradition of the essence of life, you know, the classic era.

0: že musíme dát taky rubriku Classy, která nesmí chybět. Dneska jsem vybral borce z LA, kterými nejsou nikdo jiný než Dilated Peoples, který taky mimochodem vystoupí už 27. června na pražské Štvanici na akci Mystic Skate Cup 2026. Skvělá akce, jestli máte rádi skatey, skateový závody a všechno kolem toho, tak doporučuji dorazit, bude to velký a tenhle ten koncert bude jenom perlička na konci a věřím tomu, že to bude skvělý. Dilated nikdy nesklamali, viděl jsem je dvakrát a vždycky to stálo za to, takže doražte, vidíme se tam, já tam určitě budu a my si dáme jejich legendární věc, alba Platform a stejnou jmenou skladbu si právě pouštíme. Bumbepu na Bčku v rubrice Classic, za chvilku se loučíme, takže ještě užívejte poslední chvíle dnešního Bumbepu, jdeme na to.
1: Aha, yeah. The platform sound.

No tak jo, moji milí, ta chvíle zase přišla, jsme na konci dnešního bumbepu, uteklo to zase neskutečně rychle, téměř jako jamajský sprinter před dopingovou kontrolou. Já bych vám chtěl všem poděkovat za dnešní poslech, doufám, že jste si to užili, že vás dnešní výběr, který jsem připravil, bavil, a jestli vy máte nějaký tipy třeba pro příště, který bych měl zahrát, nebo byste rádi slyšeli v dalším díle Bumbepu, tak mi klidně pošlete na e-mail lobo@radiob.cz a já to proberu a třeba něco zařadím. Každopádně ještě jednou velký díky za vaši podporu, bez toho by to nešlo. No a my si nakonec dáme samozřejmě Wu-Tang, ale ještě předtím tady mám takovou zajímavost o Wu-Tang, protože oni chystají návrat do herního průmyslu, po 25 letech chystají novou gamesu s názvem Wu-Tang Rise of the Deceiver, takže uvidíme, s čím přijdou. Já nejsem úplně nějaký velký gamer, ale tohle bych si možná zamačkal, čekám nějakou mlátičku ve stylu Shaolin, takže uvidíme, co nás čeká. No ale my si samozřejmě taky něco od Wu-Tang pustíme, tentokrát to bude něco od Raekwona, track s názvem 247365, kde je taky na majku MC Supra. No a my se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Bumbap na Rádiu Bčko. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: na rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Andiamo in bianco, ahoy. A se taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Veteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

0: tuhle pecku
1: si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step duze rád a na...

Wait a minute now. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Perču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy. Kde všude vás zdravím. Všude.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman.

Posloucháš pořád myšmaš, na Bčku jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? A jde to, myšmaše.

Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, páč, mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Každopádně posloucháš pořád Myšmaš. Prý říkám hodně každopádně, takže každopádně bez každopádně.

Crap Dominic. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy,

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost.

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Rounického studia právě jeho a následně pokračuje DJ Cynic a jeho malý pátek. Každopádně, když už jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád. A Gypsy

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage Sea. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage Sea číslo 168, Cvrko Brkovi studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30. Takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhnem na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat. Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle, a dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je půl čtvrtý, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v půl devátý dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik rok hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o půl pátý. Takže zpátky k muzice, Vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový různý, takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já se mám v minulém díle, nebo v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budeme hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte Rádio Béčko.

0: omlouvám se za přeřek. A Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: The boy selection without objection!

dohrála nám skladba No No No od Down Pen. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teď kon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny a vy se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku a vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Práve ladíš Vintage Sea.
1: No a kocourci moji, my pomalunku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

Ahoj, ahoj, milí posluchači. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na náš pořad Malý pátek. Zdravím všechny nové i stávající posluchače, ať už jste kdekoliv, v práci, v autě, na zahrádkách, bavíte se a posloucháte Rádio B. A dnešní pořad, ve kterém v následující hodince uslyšíme skladby od tuzemských a zahraničních producentů světové scény. Bude to celé o drum and bassu. A jelikož mě bolí hlasivky více než obvykle, tak vám dopřeji hodinu hudby non-stop. My začneme, nebo aspoň vám řeknu, že tato skladba ze začátku je od producenta Spy. Jmenuje se Dreaming. A dále se můžete těšit na skladby od producentů, jako jsou Inej, Future Assassins, Cramp Pit, Rico Dan, Critical, Buckwell a mnoho, mnoho dalších. Já doufám, že si dnešní pořad užijete a budete mít příjemný večer. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

A nám se pomalu náš pořad chýlí ke konci. Já bych sem chtěl všem poděkovat, doufám, že jste si poslech užili. Díky, že posloucháte. Malý pátek je tady pro vás každý čtvrtek od 9 hodin. Já jsem DJ Cynic a přeji vám příjemný večer.

A máme tady poslední skladbu dnešního večera, Moonriser od Paperclip a Machine. Ještě jednou přeji příjemný večer.

jednu skladbu nakonec a ta bude od producenta Fipes. Je to v remixu Dope Amo udělal originální verzi a Fipes ji zremixoval Kill Bill. A tak už tady naposled. Mějte hezký večer, díky za poslech. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.